0: pak,
1: pak,
0: se zastrelte, zrobię to, jak říkal váš otec.
1: Však se zastrelil.

0: Tese, heyo keni ya yedeme. Dosh pendeska.
1: Vlasne.
0: Oye jena nic ne vije si akni ne vrati. Vidite so si nesu. Matildi ni šperki. Rafte rozumjet. Matilda je moje žena je stara.
1: Vlasne.
0: Viste ne se stara, vidite, že blazni maj dlouhý věk. O, já budu dlouho živ, a dokud člověka chceš jmenovat, užijde lásky.

te podobrem, abyš nemusel zavolat. Ta besedá, odepsala jste Kristince, tuto fotografii, je to váš podpis. Výborně, račte dovolit. A poslala jste mi večer tuto listinu datum 1836. Je to pravé? Ale je to psáno inkoustem Alizarinovým. Víte, co to znamená?